0: nine.
1: Minometní granát.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
3: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: How do you do? Fine, thanks. A teď, kdybych odpovídal jako správný Čech? No, počasí nic moc, na silnicích to taky nejede. 6 minut před 7. Rakset. Dobré ráno, do programu Hit Rádia 90 vstupuje Vláďa Řepka a za chvilku koukneme, jak bude a nejdřív, jak to jede.
1: Ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou bouralo osobní auto s motorkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. No a z hlavního města se přesouváme na sever Čech na dálnici D8 na 660. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením. Kolona se netvoří. No a ještě Vysočina mezi Jihlavou a Velkým Beranovem u odbočky na Henčov narazila dodávka do svodidel. Počítejte s omezením. Mějte za volantem pevné nervy.
0: Já mám ještě Brno, Bauerovu ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním, tak počítejte s omezením provozu a se zdržením. A dobře dojeďte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: XXL výprodej v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
19: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Pár slovy se dá popsat ten dnešní den, deštivý, od západu ochlazování. I když to tak zatím na většině území České republiky nevypadá, tak se mraky zatáhnou, začne pršet a ne nejdříve jen sen tam, ale potom od západu se už na nás ženou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě, tam zas musí být něco extra, může být až 27 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Studená fronta se zvlní, takže to deštivý počasí, nebude žádná rychlovka na dnešek, ale chvilku nám přetrvá, tak se prosím seznamte. Já se jmenuji Vláďa Řepka, hraju dál nejvíc 90ek v českém éteru. Briana Adamse, Mel C, When You're Gone pro vás mám a taky mrkneme, co nového na sítích. Teď je... No, za 5 vteřin 7.

0: Kapela pojmenovaná po jedné výrazné části těla jejich zpěvačky. Labuš, ústa, 70, krásné ráno. Tak když pustím tuhletu písničku, tak asi nemusím říkat, k čemu je to znělka, k jakému seriálu. Rembrandt's I'll Be There For You, přátelé, které nás baví už od roku 1994. Ale víte, že to mohlo celý být úplně jinak? Jo, úplně původně se počítalo, že úvodní písnička k seriálu Přátelé bude Shiny Happy People od R.E.M. A s kým měla skončit Monika a proč jeli herci na natáčení do Vegas, tak i to se dozvíte, když se podíváte na naše sociální sítě, kde nás najdete jako Hit Radio 90. A když jsme u těch R.E.M., tak za chvilku Man on the Moon na Hit Radio 90.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.

Za 3 minuty bude 7:30, dobré ráno, zítra Rádiem 90. Na tenhle ten klip George Michael z roku 92 plného modelek si pamatuje asi úplně každý. A myslím, že po zhlédnutí klipu k Too Funky chtěl být každý chlap Georgem Michaelem, co by kameramanem, aby se před ním kroutily všechny ty sexy modelky v korzetech. Linda, Cindy, Tyra, Eva Herzigová či Nadia. Nám ostatním stačil Jirka za kamerou v čepici. A ještě pár kocourů pro vás budu mít třeba Luci, kteří si odloží klobouk waxový, Ricky Martina z Palm Royale a Jamieho Waltersa z Beverly Hills 920 teď na Hit Radio 90.

0: Klobouk ze křoví by se dneska hodil v noci na ovívání. No, jestli jste se potili, tak to nebyla náhoda, protože jsme v noci na dnešek zažili první tropickou noc. Ale zpátky kluci, ta na 40 vůbec nevypadá zle, ano, 40 je, a proto letos bude hrát všude kolem vás, však se stačí podívat na jejich stránky, jestli jsem to dobře spočítal, tak nás čeká letos ještě 18 koncertů. Dál budeme hrát 90 non-stop, Be Loved, Sweet Harmony, za chvilku 7.39, jsme Hit Radio 90.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: 90 jsou zpátky.

0: Taky vás milujeme, Pet Shop Boys, 6 minut před 8 na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka, povím vám, co se chystá z oblohy a taky se podíváme, co se děje. A teď jak jedeme? Davide?
1: Na dálnici D1 na 13. kilometru směrem od Brna na Prahu stojí porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. Z Prahy východ se přesouváme do severních Čech na Litoměřicku na silnici 3. třídy za Keblicemi směrem na Brňany havarovala 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu. No a ještě jižní Morava na D1 na 182,5. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí u hranice nepojízdné vozidlo a na D1 na 235. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na osobu stojící na vozovce. Dejte raději nohu z plynu.
0: A já ještě přidám, na dálnici D1 na 68,5 kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala 2 osobní auta. Místo nehody je zatím průjezdné a bez zdržení.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Devadesátky, nejlepší.

0: devadesátka. On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio devadesátka. Krátké zprávy.
1: Přeju hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla o desetinu bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Jednání se zúčastní premiér Babiš i ředitelé obou institucí. Oba se změnou financování nesouhlasí. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Tématem mohou být i problematické dotace vyplácené Agrofertu. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na více než 1,2 miliardy korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku. No a české fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů.
2: Venku je oblačno až zataženo, někde už prší, ale čeká nás to dneska všechny. Celou republiku jedno oko nezůstane suché. Může někde i blýskat a hřmít dokonce. Až k večeru dají deště pokoj. Nejvyšší teploty 17 až 22. Na východě Česka může být až 27 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Je úterý 9. června, minuta po 8. Já se jmenuji Vláďa Řepka a budu se řídit tím, co mi teď radí Rajcet Fred. Don't talk, just kiss. No ale ono mi to stejně nedá. Za chvilku ostuda, co udělali dvě holky na Slovensku. A teď už.
0: Hit Radio.

0: 8.13 Fugees na Hit Radio 90. Za chvilku je vystřídá František od Buty. Já jsem Vláďa Řepka a dobré ráno. Jestli vám někdy přijde jako dobrý nápad vykoupat se v chráněných jezírkách, v těch proslavených plesech ve Slovenských Tatrách, tak to není vůbec dobrý nápad. Spíš úplně naopak. A vždycky si vzpomeňte na ty dvě Češky, říkejme jim třeba Evy, které se tam nedávno právě na Evu koupaly. A byly odhaleny. No to byly, jako když se koupali nahé, ale že byly odhaleny jen co odložili svršky a dostali blokovou pokutu, ta činí 300 eur, což je asi 7000 korun, ale v případě správního řízení, tak to můžou být lehčí až o 80 000 korun. Kolik by za to bylo bazénů?
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: taky na www.levnězcíny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

jsme Hit Radio 90. Dvě minuty před půl devátou nahlížíme na konec dekády, kterou milujeme. Madison Avenue, dva Australani, taková Kylie Minogue a Jason Donovan šmrnclí funkem, dancem a beatama. Tak, ty necelý 3 miliardy, co padly v Eurojackpotu, už má někdo doma. Po srážce daní je to teda už jen 2,5 miliardy, ale jestli vás zajímá, kdo to je, jestli je to on nebo ona, tak to nezveřejnili. Ale co víme, tak k výhře dostává také psychologa, aby se z toho nezbláznil. To asi až mu budou volat všichni ti příbuzní a kamarádi, protože v Česku, tady se všechno rozkecá. Zpátky k devadesátkám, Pulp v 8.29 na Hit Radio 90. Krásný ráno.

0: Úplně původně tenhle ten hit vznikl jako instrumentálka Adamsky a Killer na Hit Radio 90 v 8.40. Seal, tehdy ještě s vlasama zapletenýma v copánkách, napsal text, nahrál vokály na první a na jeden pokus a za odměnu není ani na singlu uveden. Dál budeme hrát 90 non-stop, za chvilku třeba Simply Red nebo Westlife.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Touch and Go, kapela, co teď zpříjemňuje úterý na Hit Radio 90, 5 minut před 9. Já jsem Vláďa Řepka a budem pokračovat, koukneme, jak bude a nejdříve... Jak to jede? Na dálnici D5 na 28,5 kilometru směrem na Rozvadov stojí porouchané nákladní auto a na dálnici D1 na 78 kilometru směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo, tak projíždějte opatrně a víc ví David.
1: Na dálnici D5 na 7,5 kilometru směrem od Prahy na Rozvadov dejte pozor na srnu na vozovce. Ze západních Čech jdeme do hlavního města na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 18 kilometru směrem k letišti. Havarovalo osobní auto s nákladním, nehodu vyšetřuje policie, kolona se tvoří odlovková. No a ještě pohled do západních Čech, na Tachovsku v areálu svatá Kateřina na úrovni tržnice havarovalo osobní auto s nákladním, na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte se silným provozem, mějte pevné nervy.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
6: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
12: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Deštivo a ochlazování, na většině území se stahují mraky a začíná pršet. Od západu se na nás ženou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě má být až 27 stupňů.
20: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Krásné úterý, když nás teda zavalí to ošklivé počasí a prý to chvilku vydrží, budu pro vás mít pár tipů, co dělat. Venku je nová vypalovačka, náš podcast, na sítích se nám také urodilo, já se jmenuji Vláďa Řepka a za chvilku prozradím víc. Teď třeba Red Hoti v 9.01 na Hit Radio 90.
20: Hit Radio 90.

0: No tak k tomuhle úterý se Shayna O'Connor se svojí náladou hodí dokonale na Hit Radio 90 v 9.13. Jo, tak, jestli jste neotočili kalendáře, je 9. června, mimochodem Mezinárodní den archivů a s narozeniny slaví třeba americký herec Johnny Depp, 63, nebo herečka Natalie Portman, ty je 45 a spolu si tihleti dva zahráli, zaznakovali v klipu Paula McCartneyho. Ten teda dneska nic neslaví, ale třeba slaví nádherný život. Za chvilku, jak jsem slíbil, koukneme na vypalovačku a na Michaela Jacksona. A taky zahraju třeba Dario G.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Jsme Hit Radio 90, dvě minuty před půl devátou, PM Dawn. A z našeho podcastu se stal multižánr. A to jen stačilo natočit díl o Michaelu Jacksonovi. Markéta, Michal a Ivo v něm třeba pátrají po Jacksonových dětech a také brousí do společenských témat. Tak co je zajímalo tentokrát, že by svatba?
1: Vzali se tajně, ale pak to jako velmi ukázali světu na předávání MTV Video Music Awards, kdy oni přišli na zahájení těch MTV cen ruku v ruce. Teď samozřejmě davy tleskali, protože to bylo poprvé, co se ti dva jako manželé ukázali na veřejnosti. Ta Líza Marie tam teda přišla jak napůl svetovaná. Bylo fakt jako, že jak když jim Michael hodil něco do pití. On je tam přitáhnul jak nějakou chuděrku chovanku a řekl tam něco jako: to jste netušili, ani my ne, že jako jednou skončíme jako pár, ale tyhle ty věci se hol dějou a tak dál. A vlastně se políbili, ale políbili se jak děti v první třídě.
2: No ale on byl dítě.
3: On to no,
2: on byl dítě v přerostlým těle jako dospělýho člověka, tak jako co by si po něm chtěla.
3: Ale takových poradců má, veď, a tohle
1: si
3: nikdo nenatrénoval.
1: Ta Líza Marie se tam vlastně jako teda nechala líbat, pak se otočili.
2: A utřela se. Takhle.
1: Utřela.
0: No já zírám, kolegové, s každým dílem vypalovačky rostou. Za chvilku budou řešit i cesty do vesmíru, ale to není vůbec blbej námět, co? Celý podcast o Michaelovi když tak najdete na všech podcastových platformách a hlavně na našem webu Hitradio 90. Je půl desátý a hrajeme Noincik non-stop. Falco na Hitradio 90. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir.

0: i Soundgarden. Teď na Hit Radio 90 v 9.40 jedou vesmír Black Hole Sun. Já jsem zmiňoval před chvilkou, že téma vesmíru teď hýbe Českem, protože budeme mít po Vladimíru Remkovi a Krtečkovi dalšího Čecha ve vesmíru. Zapamatujme si jeho jméno, určitě o něm uslyšíme. Aleš Svoboda. A ten na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS vyletí příští rok. Já jsem Vláďa Řepka a než sem vletí Markéta Rachmanka, tak dáme Alici Springs a jízdu na Hit Radio 90.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezké dopoledne s Martikou, těsně před 10. dopolední, pojďme na silnice.
1: Karviné v Borovského ulici směrem z centra se srazilo nákladní auto s osobním. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je do 5 minut. A ze severní Moravy jdeme do hlavního města v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Prokopových. Havarovala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte kratší zdržení. No a ještě západní Čechy na Karlovarsku na trase z Klášterce nad Ohří na ostrov před Květnovou havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a policie. Před místem se vytvořila asi 1,5 kilometrová kolona.
0: A ještě počítejte s omezením v České Lípě, konkrétně v Liberecké ulici, tam se srazila 2 osobní auta a blokují provoz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
10: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska čekáme celý den oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou pak srážky už ustávat. Teploty 17 až 22.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezké úterý je 9. června, vypadá to jako na doben, ale pokud na tom máme hledat pozitivní věci, spláchnou se pily a nebude to tolik svědět v očích. Maximálně z dojetí nad vlastní dokonalostí. S vámi už Markéta Rachmanová. Té nejlepší společnosti, tak super, že se přidáváte.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 10 minut po desáté posloucháte Hit Radio 90. Pokud to všechno dobře dopadne, tak budeme mít příští rok prvního Čecha na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Teďka by měl armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda absolvovat několika měsíční výcvik. Víme, že základem asi je, aby se nemotala hlava a aby neměl závratě a aby to zkrátka uměl s tím pocitem, že je občas všechno vzhůru nohama. To nám někdy taky jde.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších, protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku.
12: Mám je auto.
13: I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma.
15: I moje hračky.
16: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

devadesátky non-stop a teď se nám sem vloudila jedna osmdesátka Cher. A protože chce pořád držet krok se současnou generací a stylem, tak se před pár dny objevila jako hlavní hvězda reklamy šampónu na vlasy. Vystupuje tam jako starší zkušená dáma, která chytne kolem ramen takovou mladou rozcuchanou holku a ukáže jí na ten nejlepší přípravek, po kterým bude na hlavě perfektní. Takže nakonec vlastně pohádka s dobrým konečkem, co se netřepí. Pokračujeme s OMD, v srpnu na ně můžete do pražských Holešovic. Teď Hit Radio 90, hezký dopoledne.

0: 10.40, posloucháte Hit Radio 90, hezký úterý. Mezinárodní den přátelství se sice oficiálně slavil včera, ale zrovna tohle je asi věc, kterou bychom měli velebit denně. My jsme na sítě pro doplnění vzdělání dali pár věcí, které jste možná nevěděli o seriálu Přátelé, ať jsme v tom tématu. Třeba, že úvodní znělkou neměly být Rembrandts, ale R.E.M., tak ten, kdo to na poslední chvíli změnil, asi dobře udělal. 90 non-stop za chvíli zpátky, Boyzone nebo Mike and the Mechanics. Hezký dopoledne.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Chris Ria na Hitrádiu 90, Looking for the Summer. Předpověď počasí pro příští dny není úplně reklamou na léto, ale tak zase platí pravidlo. Nějak bylo, nějak bude. Na oblohu se podíváme za moment, teď na silnice. Pozor si dejte na Brněnsku před Deblínem. Směrem od Tišnova narazilo nákladní auto s vlekem do svodidel a vozovka je průjezdná pouze Kyvadlově. V Praze v Nových Butovicích, konkrétně v Petržílkově ulici, vyšetřuje policie nehodu dvou osobních. Počítejte i tady s omezením. A ještě Žďársko na trase z Jimramova na Nové Město na Moravě. V Pohledci došlo k havárii dvou osobních aut a jeden pruh je úplně neprůjezdný.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagorai, brds.cz.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
13: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
21: Hitradio 90.
0: Dneska bude celý den oblačno, zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Později odpoledne a večer už ale budou srážky ustávat. Teploty 17 až 22, na východě ještě až 27.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Je úterý 9. června. To je den, na který se jako dítě každý rok těšil. Teďka v dospělosti už spíš méně. Johnny Depp, Pirát z Karibiku, má totiž dneska 63. narozeniny. Zůstal dál rockovou hvězdou i v důchodovém věku. S kapelou Hollywood Vampires si plní pubertální sny po boku Alice Coopera, taky Joe Perryho z Aerosmith. A pokud to nevíte, tak 6. září Johnny Depp přiletí s kapelou Hollywood Vampires do Prahy. Tak si můžete ještě stále koupit lístek.
8: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Tak tímhle jste mi udělali dneska dopoledne obrovskou radost. V roce 1985 vystoupili na legendárním koncertě Live Aid, což definitivně potvrdilo jejich status globálních hvězd. Společně s U2, se kterými byli v té době velký kamarádi a vlastně i trošku podobně zní, v podstatě definovali zvuk toho stadionového roku. A podobně jako U2, jejich koncerty občas taky můžou působit jako festival politické písně, protože oni se nebojí do akordů zamotat i své názory. To byly Simple Minds, tady na Hitrádu 90. A když byla řeč o Live Aid, tak dáme Queen. Hezký den.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
7: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
8: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
9: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Na Hitrádiu 90 Elton John, ten jeho životní příběh by vydal taky na několik dílů podcastu Vypalovačka, podobně jako Michael Jackson. Ten úplně nejnovější díl, který jsme zveřejnili, je o Michaelovi v 90. letech. Takže na jednu stranu nejlepší hity na dvou super albech, ale taky první obvinění z pedofilie. A to všechno by asi nebylo, kdyby nebyl a nestál Ranch Neverland, který byl prostě nablízkanou, ale trošku děsivou pohádkou. My jsme pro podcast Vypalovačka zjišťovali, co všechno tam vlastně bylo. Zábavní park s kolotočem, ruský kolo, horská dráha, samozřejmě autíčka, pirátská loď. Ty atrakce svítily dlouho do noci, neustále tam hrála všude kolem hudba. Potom samozřejmě soukromá zoologická zahrada, tam on měl toho vopičáka nějakýho, že jo.
1: No Bubbles.
0: Bubbles, přesně, no. Protože Michael miloval zvířata. Byli tam sloni, mimochodem slona dostal Michael Jackson jako dárek od Elizabeth Taylor.
2: To velká kamarádka, Michael.
1: Si dávali fakt jako divný teda dárky. Teda. Ale mimochodem měl i tygry. Jeden tygr se jmenoval Thriller, podle jeho slavného CDčka. A měl tam dokonce i několik hadů. A měl tam krajtu, kterou pojmenoval Madonna. Jako proč právě Madonna, proč právě krajta, netuším.
0: Tak tygra má i dneska Carlo Svémola, ne? Nebo jako to...
1: Má taky Madonu, nebo co má?
0: Ten má Lelu.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Můžete ji poslechnout na všech podcastových platformách a taky na hitradio90.cz. Jdeme zase hrát No Doubt. Hezkej den.

0: Rádio 90. Je to trošku jako výsměch, že máme za sebou první letošní tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů a následně se odšpuntuje série chladnějších a deštivých dnů, ale už příští týden bychom měli opět skočit do léta. A dneska stylově tedy kabát, už za chvíli.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Snad to dneska v dešti taky není na silnicích, jak na divokém západě. To jsou kabáti.
1: Na D11 na 102,5 km směrem na Jaroměř dejte pozor na porouchané auto u Krajnice. No a z východních Čech se přesuneme do středních Čech na trase z Čáslavy. Na Kutnou horu před odbočkou na Církvice zasahují záchranné složky. U dopravní nehody zdržení je nárazové. No a ještě jižní Morava na D1 na 185 km ve směru na Brno stojí u Krajnice osobní auto s defektem. Dejte pozor, přejeme šťastnou cestu bez nehod.
0: V Praze na Štěrboholské spojce ještě směrem k Barandovskému mostu se vytvořila kolona, popojíždí se přes Pražský okruh a taky Novopatskou a Kbelskou od sjezdu z Cínovecké.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
19: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: On air, online,
5: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Česko zažilo první tropickou noc letošního roku. Meteorologové v pražském Klementinu naměřili teplotu zlehka nad 20 stupni. Loni nastala první tropická noc 5. června, to na stanicích v Moravskoslezském kraji. Koalice dnes při projednávání změny financování veřejnoprávních médií nepředložila žádnou částku, kterou by měla z rozpočtu dostávat. Její výše projedná vláda v pondělí, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř a zároveň dodal, že předloží zákon rušící poplatky pro veřejnoprávní média. Zhruba 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Ukázal to průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. Na atletickém mítinku v Kladně se dnes chystá kontinentální tour. Druhý start v sezóně čeká našeho rekordmana koulaře Tomáše Staňka, který po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí v Praze, kde skončil nakonec druhý.
0: Dneska to vidíte sami, čekáme oblačno zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Můžou se objevit i bouřky, později odpoledne a večer budou už srážky ustávat. Teploty 17 až 22, zítra už čekáme pouze zataženo s deštěm a teploty spadnou na 14 až 18.
5: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Úterní poledne právě teď, 9. červen, bude to hodina nabitá hity, tak ať se jich sem vejde co nejvíc. Mlčím a hraju, hezký den.
5: Markéta Chmalová. Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. český méteru na streamu i v dabu. Jsme Hit Radio 90. Tohle byl London Beat, řekli byste si britští patrioti, když si to dali i do názvu, ale ani jeden z těch muzikantů nebyl Brit. Možná, že i to je odepsalo v 95. roce, když zkoušeli za Británii soutěžit v Eurovizi. Nedostali se ani do finále. Což ale nakonec v kontextu toho, co si o Eurovizi myslí hudební kritici, asi není úplně taková škoda. Pokračujeme za chvíli se Spice Girls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3+1 v Hranicích na Přerovsku za 4 666 666, rodinný dům v obci Zálužice na Lounsku za 5 200 000, rodinný dům v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku za 7 400 000, byt 1+1 v Ostravě Hrabůvce za 3 290 000 a rodinný dům v Táboře Měšicích za 8 499 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90. Brian Adams. Včera ráno jsem vezla manžela na letiště, naštěstí opravdu brzy ráno, takže cesta byla v klidu a včas, ale samotné letiště Praha upozorňuje, že pokud máte v dohledné době někam letět, tak ano, samozřejmě za měsíc jsou prázdniny, takže asi k dovolená k moře. Počítejte s dost významnou komplikací u letiště, rekonstruuje se totiž příjezdová aviatická ulice, je to ta cesta k terminálům a hlavně v ranních a odpoledních špičkách hrozí zdržení klidně až 40 minut. Brzký ranní let je tedy letos asi výhra před kolapsem. Tak šťastnou cestu ve vzduchu i na zemi, dneska v dešti opatrně, zítra Rádiem 90. Posíláme Britney Spears, Baby One More Time. Hezký den.

0: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Laděný hity můžete poslouchat každý všední večer od 10 do půlnoci v naší zóně lásky. Teď na silnice. Velké komplikace hlásí Pražský okruh, konkrétně 19. kilometr u sjezdu na Ořech směrem k D1. Srazila se tam dvě osobní auta, blokují celý pruh a kolona má skoro 4 kilometry. Na východní spojce Pražského okruhu směrem do Štěrbohol u sjezdu na Běchovice bouralo osobní auto s nákladním, i tady se kolona táhne už z Gbelské ulice. A ještě jednou Praha, konkrétně Davidský tunel směrem na Smíchov, stojí tady porouchané auto, připravte se na zdržení. Dobře dojeďte.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: XXL výprodej v online shop CZ.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska oblačno, zataženo, během dne od západu na většině území déšť, možná i bouřky, teploty 17 až 22. Zítra už jenom zataženo s deštěm a teploty velmi nízko oproti dnešku, 14, maximálně 18.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Je úterý 9. června, jsou dny, kdy úplně nechceme, aby předpověď počasí meteorologům vyšla. Tak tohoto týdne se děsí hlavně pořadatelé venkovních akcí, třeba v Hradci Králové budou sledovat oblohu bedlivě, protože počasí je alfa a omega festivalu Rock for People, který začíná zítra.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: A já mám pro vás skupinu, která na tuhle akci nikdy nepřijede. Tady jsou Backstreet Boys. Hezký den.

0: Činasky na Hitrádiu 90 mají před sebou léto na moc hezkých místech po celé České republice. Bude to takový minifestiválek s docela bohatým programem a my budeme tady na Hitrádiu 90 už brzo rozdávat VIP lístky na činasky ve středních Čechách, konkrétně ve Vlašimi anebo ve Slaném. Tak stačí pozorně poslouchat, sledovat nás na sítích, včas vám tam dáme instrukce.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

Ladíte Hit Radio 90. Ne všechno, pod čím je podepsaná Jennifer Lopez, je sukces. Teďka je nově na streamu romantická komedie s Jennifer v hlavní roli. A prosím vás, to je tak strašně hloupý. U toho se normálně nedá ani žehlit, jak je to pitomý. Takže pokud od toho čekáte něco jako krásnou pokojskou, což byla vlastně milá, hezká romance, zapomeňte, protože jediné, co budete obdivovat, je dokonale bronzový make-up Jennifer. A nakonec si řeknete, holka, kam si to vlezla? Tuhle romanci opravdu nebrat, protože vás to hodí do temnoty, za kterou by se nemuseli stydět ani Depeche Mode. Teď na Hit Radio 90. Hezké úterý.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Metallica měla pro hudbu Michaela Jacksona vždycky slabost, hlavně pro tu jeho tvrdší, pro ty rockovější riffy, protože když Michael Jackson v roce 2009 zemřel, tak Metallica mu vzdala hold přímo na koncertě v Německu, kde uprostřed svý show vystřihla ten slavný kytarový riff z Jacksonova Beat It. Nejnovější díl podcastu Vypalovačka je právě o Michaelu Jacksonovi. Pusťte si to na webu Hit Radio 90 anebo v podcastových aplikacích.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Víte, co je taková trošku výhoda toho počasí, které panuje venku, že ta protivná havěť, jako mouchy nebo vosy, v tom dešti nelítají. Learning to Fly, to byl hit Toma Pettyho, který právě teď doznívá na Hit Rádiu 90. V tuto chvíli už je s vámi Ivo Alač, přeju vám krásné úterý. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: V Praze na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu se vytvořila kolona, popojíždí se přes Pražský okruh a Novopatskou a k Belskou od sjezdu z Cínovecké. Z hlavního města se přesouváme na Jižní Moravu na trase ze Žďáru nad Sázavou do Kunštátu. Před Rozsečí nad Kunštátem probíhá překládka z havarovaného nákladního auta a silnice je uzavřená. No a ještě koukneme na sever Moravy a do Slezska v Ostravě na Rudné za odbočkou na Frýdeckou. Směrem na Havířov v levém pruhu probíhá úklid a čištění vozovky. Za volantem pevné nervy.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
18: a Marek
19: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
18: s čili nebo bez cukru,
19: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
18: Také v luxusním dárkovém balení.
19: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
20: Marmelády s příběhem.
21: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
22: A tava!
23: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
23: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Dneska oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, můžou se ojediněle objevit i bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách ustávat, nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 17 a 22 stupni, ve východní polovině území může být až 27. No a co ve středu? Skoro to samé. Mělo by být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech srážky zpočátku jenom výjimečně a večer pak na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní 14 až 18.
22: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
11: Možná jste viděli na internetu nějaké fotky či videa z toho, co Madonna teď nedávno předvedla v New Yorku. Teď ale nebudeme muset koukat na to její spodní prádlo, jenom poslouchat Beautiful Stranger.
22: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Že teď je to ve znamení Lucie, tak letos vanastovky na letních festivalech neuvidíme. Za to teda tu Luci si užijeme asi na 20 různých místech. Třeba hned za týden, 16. budou hrát v Letňáku v Českých Budějovicích. Tak kdybyste si je chtěli poslechnout naživo, určitě neváhejte. Teď jsme si ale poslechli ty vanastovky, sbírku zvadlejch růží na Hit Radio 90. No a za chvíli Blondý.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Everything but the girl a Missing na Hitrádiu 90. No a 20 let jsme taky byli Missing, ale to letošní mistrovství světa ve fotbale, které začne pozítří, už bude zase s účastí české reprezentace. Tak doufám, že už si pomalu otáčíte režim, v případě teda, že to vaše práce umožňuje, abyste pak mohli koukat na ty důležité zápasy, hlavně tedy zápasy Česka. První ve 4 ráno v pátek proti Jižní Koreji. Tak budeme držet palce, tady už jsou New Radicals, You Get What You Give na Hitrádiu 90.

0: Michaelovi Jacksonovi i o jeho stejnojmenné nadaci Heal the World se bavíme v tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka. Tak jestli jste to ještě neslyšeli, napravit to můžete třeba na stránkách hitradio90.cz. Jinak brzy odbije 15. a to znamená, že to budou dnešní 3 ve 3 a tentokrát budou vázané na datum 9. června. Tak se těšte.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: na Hit Radio 90, kde hrajeme 90 non-stop Wakefield. Saturday night tohoto týdne budeme mnozí trávit na třeba na chatě nebo někde na výletě, tak snad bude lepší počasí než dneska. No a jak to počasí ovlivňuje aktuální dopravu, to ví kolegyně.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu směrem k D1 na kilometru 18,5. Zavřený je levý pruh a necháte tam přes půl hodiny. Další nehodu máme na 161. kilometru D1 ve směru na Prahu. U Velké Bíteše bourala dvě osobní auta, počítejte tam s menším zdržením. Pozor na dálnici D2 na prvním kilometru směrem do Brna, kde překáží v pravém pruhu porouchané auto a kolona se táhne už od sjezdu na Modřice. A postojíte si také ze Slaného směrem na Mělník u nájezdu na D8. Na kruhovém objezdu je kolona už od Velvar. Šťastnou cestu.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hit Radio 90.

0: I zítra by mělo být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní 14 až 18.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 9. června roku 1990 se v hudební historii stalo několik zásadních věcí týkajících se hitů, které se tu na Hit Rádiu 90 pravidelně hrajeme. Tak třeba MC Hammer a s albem Please Hammer Don't Hurt Him, na kterém je ten velký hit You Can Touch This, dobil albovou hitparádu v USA jako první solový rapper v historii. A celkem na tom vrcholu pak strávil 21 týdnů, což od té doby překonala jenom Adele s albem 21 z roku 2011. England New Order byli první v Británii s hitem World in Motion, což se vlastně s jinou fotbalovou písní týmu Anglie povedlo i v roce 1970, kdy pak Anglii taky vyřadilo Německo, jako v tom 90. roce. No a Wilson Phillips dosáhli z Hold On na vrchol singlové hitparády v Americe. Na den přesně, ale o čtvrt století dříve se to povedlo i tatínkovi, dvou členek této skupiny. Pak si ještě povíme víc, ale teď už si pojďme ty tři zmíněné hity zahrát.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3. You can't touch this.

0: dnešními třemi vetři na Hitrádiu 90 kapely You Can Touch This, MC Hammer z desky, která byla 9. června 90 první v americké albové hitparádě. Ve stejný den byl v britské singlové první fotbalový hit World in Motion od England New Order. No a to, co nám doznívá, Hold On od Wilson Phillips, bylo první v americké singlové hitparádě. Přesně 25 let poté, co se to povedlo tatínkovi dvou členek téhleté skupiny. Wendy a Carney z Wilson Phillips jsou totiž dcerami v loni zesnulého Briana Wilsona, člena Beach Boys. Ti byli první 9. června 1965 s hitem Help Me Rhonda. I ten jsme si alespoň teď zahráli v ukázce. Další tři ve tři opět zítra budou Eurochartové.
1: Tři ve tři na Hitrádiu 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
5: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
4: Jak jsou ty trampolíny velké?
5: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
4: Jsou trampolíny placené?
5: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
4: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

a Spaceman. Název tohoto hitu mi připomněl, že jsem pořád ještě neviděl ten stejnojmenný film u nás nazvaný Kosmonaut z Čech, natočený podle románu Jaroslava Kalfaře pro Netflix s Adamem Sandlerem v titulní roli. A to by se možná hodilo napravit v týdnu, kdy se mluví o tom, že by v příštím roce měl na mezinárodní vesmírnou stanici letět náš Aleš Svoboda. No, tak se to musím nějak naplánovat. Už je to tam taky 2 roky na tom Netflixu, dohnat bych to měl. Ale my teď doženeme v playlistu Hit Rádia 90 skvělou věc od Letlu s Crazy For You.

0: vzhledem k tomu, že v pražském Klementýnu v noci zaznamenali první letošní tropickou noc, tak je to vlastně poprvé, co si vybavuju, že mluvím po této písni, konečně dobrý nápad od R.E.M. Když jsme si Night Swimming takhle hráli na Hit Radio 90 nějak před měsícem, tak bylo v noci pod nulou. A to se vám teda to noční plavání fakt nemohl doporučit. Za chvíli doporučuji ve vysílání Hit Radio 90 Four Non Blondes, Roda Stewarta nebo Eltona Johna.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Přiznám se, že tohle se mi v devadesátkách tak líbilo, že jsem si to tenkrát koupil i na singlu, kde je mimochodem i skvělá živá verze téhleté písně Believe od Jona, za kterou byl právě nominován i na Grammy. Teď jsme si to zahráli na Hitrádu 90, pojďme na dopravu.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda osobního auta s nákladním komplikuje provoz na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Stala se na 18,5 kilometru a kolona se táhne až na 24. Necháte v ní přes hodinu. Kvůli tomu brzdí provoz i na příjezdu do Prahy po D5, kde řidiči popojíždí od 10. kilometru půl hodiny. Silný provoz vás přibrzdí také na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Popojíždí se od 182. kilometru Kývalka až po 196. A v kilometrové koloně se budete sunout po dálnici D35 ve směru na Hradec Králové. Na 198. kilometru bourala dvě auta a zablokovala levý jízdní pruh.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
12: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
17: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu
6: dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Ve středu by mělo být zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti, nejnižší noční teploty 14 až 10, někdy je taky jenom kolem 8 stupňů Celsia, hlavně v severozápadní polovině Čech, no a nejvyšší denní mezi 14 a 18 stupni.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jsou teprve 4, vlastně ani nejsou, až za půl minuty zhruba, ale ATB teď na Hitrádiu 90 bude tvrdit, že už je 9.
18: Hitrádiu 90 a Ivo Alač.

0: Dallas Austin je ten frajer, který stojí za mnoha velkými hity, které si tu na Hitrádiu 90 hrajeme. Je spoluautorem a producentem Secret od Madony, přemíchal They Don't Care About Us od Jacksona a kromě toho, že tedy spolupracoval s králem i královnou, tak dělal na spoustě hitů od Boyz II Men a TLC. No a právě od TLC jsme si zahráli jednu tu věc, na které se podílel Dallas Austin, skvělou píseň Unpretty. Za chvíli něco, na čem Dallas Austin nedělal. Friday I'm in Love od The Cure na Hitrádiu 90.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
6: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor. Vidíš to?
16: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
15: No a víš, co vidím já?
16: Co?
15: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
16: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
15: U nás si vybere úplně každý.
16: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
15: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
19: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
20: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Krátka velkým hitem Free. Akce Free Timmy se úplně nepovedla. V jednu chvíli to pak dokonce vypadalo, že z toho bude ještě větší bomba, ale než Timmy explodoval a ohrozil své okolí letícími několika kilovými kusy masa, tak ho rozřezali. No a teď z něj plánují vyrobit bionaftu a biomasu pro spalování v cementárně. No. Za chvíli Ronan Keating, nebo také George Michael, ale tohle už je náš, Ota Baláš a jeho skvělá Jesus.

0: George Michael nám teď zpíval o tom, co měl vlastně nejradši, proto taky ta jeho památná, rychlá láska na záchodcích, že jo? O které pak zpíval v Outside, což si taky hrajeme, tohle ale bylo Fast Love na Hit Rádiu 90. Za chvíli už Bittersweet Symphony.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: pamatuju si, jaký někteří moderátoři v 90. když ještě moc neznali, říkali Belinda Charles. Tohle byla Belinda Carlisle. Na Hit Radio 90. její Live Your Life Be Free. Pojďme na dopravu.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Pražském okruhu se popojíždí asi hodinu v koloně mezi dálnicí D6 a Ořechem směrem k dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování v obou tunelech a provoz zastavuje okolo exitu 82 Jesenice. Na příjezdu do Brna od Prahy po D1 popojíždí přerušované kolony kamionů v pravém jízdním pruhu od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Je to tam na půl hodiny. Pozor, dejte na výjezdu z Tábora směrem na Milevsko. Došlo tam ke srážce osobního auta s nákladním. Neprůjezdný je jeden pruh a kolona má skoro 2 kilometry.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
13: a Marek
12: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
13: s čili nebo bez cukru,
12: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
13: Také v luxusním dárkovém balení.
12: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
0: Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Stát plánuje nová centra duševního zdraví. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let se má počet zvýšit na 75. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká mimo jiných také s občany. Výherce rekordní částky bezmála 3 miliardy korun, která padla na konci května v Eurojackpotu, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou dle vlastního uvážení. Naše fotbalistky dnes večer zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. Češky dnes v Cardiffu nastoupí proti domácímu Walesu a ve hře bude první místo ve skupině. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
16: A já to ještě taky doplním o informace od meteorologů. I během zítřka by mělo být v Česku převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 14 až 8, což je tedy vzdálené od té dnešní tropické noci. A nejvyšší denní 14 až 18. Taky nic moc.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
16: Ale co rozhodně stojí za to, jsou další hity na Hit Radio 90, kde hrajeme 90ky non-stop za chvíli. Jedna skvělá od Army of Lovers.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

since I've been reading.

0: Justin, George Harris na Dany, jak by smet, syn Ringo Stará, Zack je výborný bubeník, no ale nejúspěšnější jsou synové Johna Lennona, Julian a Sean. Oba mají na svém kontě několik úspěšných písní, no a přiznám se, že ze všech těch písniček Beatles dětí mám nejradši tu, která právě teď dozněla na Hit Radio 90. To byl Julian Lennon a jeho Saltwater. Za chvíli už Robert Miles.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: 90. Nejlepší.

Chris Isaac a úžasná Wicked Game na Hit Radio 90. Dneska budou mít úžasný večer všichni ti, co milujou kapelu Garbage, ale vlastně i ti, co za jednu z nejlepších desek považují Nevermind od Nirvány, protože tu člen Garbage Butch Vig produkoval. Garbage budou dneska hrát v pražské Lucerně a to samozřejmě na Hit Radio 90 nemůžeme nechat bez povšimnutí, a tak jsem si tady jeden z těch jejich hitů nechal do naší pravidelnosti nazvané

filmový hit v 17:30. No a nedáme si překvapivě tu známou bondovskou píseň The World Is Not Enough, kterou při koncertech Garbage nehrají, ale skvělou věc, která se objevila v Sandlerovce Velký táta a dneska večer by v Praze měla taky zaznít. Tady je When I Grow Up na Hit Rádiu 90.

0: Tohle by mělo zaznít dneska večery v pražské Lucerně, no a teď to zaznělo taky na Hit Rádiu 90 jako náš filmový hit v 17:30. To byly Garbage a When I Grow Up z komedie Velký táta. Za chvíli Lucie.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
2: Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce, pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: Hit Radio 90.

90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: A perfect day.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90. 90 non stop.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.